0: Ticho, ticho, ticho! Ticho, pozor, odpočítám to, jo?
1: Já počítám.
0: Tak počítej.
1: Raz, dva, tři, chill!
0: Ne, to je pomalu!
1: Chill!
0: Ne, je, raz, dva, tři, čtyři,
1: chill!